Batúška si nalož, pretvárku lož a faloš a potom ich hoď z mosta do vody. Bez pretvárky a falše

milí, a to všetko za to milí, že tvoja nebudem. A daj boja, a mne budeš budem.

0: Nebudeš mi veriť, Benjamín, ale vždy večer, keď zatváram, hovorím si: Hrebičková, Hrebičková, dnes si už určite predala posledné kvety na svete a viac svoj kvetinový stánok neotvoríš.
1: A vy ho zasa otvoríte, pretože ráno vždy prinesieme nové. A stále krajšie.

0: možné.
1: Poslední kred do Krikol, vítězstvo je naše. Novou cestu k ukráse, Flóra progres našel.
0: Toto som ešte nezažila. Oni idú. Cez tie krásne kvitnúce záhony.
2: Nedívajte sa tam.
0: To nie je možné, ľudia. Veď tie kvety žijú.

0: taki zvláštny kvet. Umelý na ně živý. To jsme ještě nevěděli.
1: A ako vonia?
2: Spoznávate ho? Alebo ste na ňu zabudli? Dostali ste ho predsa vždy, keď ste niekoho mali radi.